novou drahou továrnu superfosfátu, jež bude dvojnásobit výrobu, jakož i další novou.